103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

z lovců hlav, ze zloby ponížených i z bezzubých práv. Bojím se vrčení psem i změny lidí ve klaku.

0: bez hrance najdu ostraku.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: zvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Kroměříž a to nejlepší z milénia. Právě teď.

Ježí, jen vzpomínat se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě, přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice pořídila dvě nové sanitky. Ve strategické průmyslové zóně v Holešově přibude zeleň. A do vedení Slovácka se vrací Michal Kadlec.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pacienti kroměřížské nemocnice budou cestovat pohodlněji a bezpečněji. Dopravní zdravotní služba převzala dvě nové sanitky, které nahradí dosluhující vozy. Modernější vozidla nabízí více prostoru pro pacienty i zdravotní personál a umožní efektivnější organizaci přepravy. Nemocnice do jejich pořízení investovala více než 3,6 milionů korun. Dopravní zdravotní služba ročně zajistí převoz desítek tisíc pacientů.
0: Holešovsko.
1: Zlínský kraj investuje více než 14 milionů korun do výsadby stromů, keřů a dalších krajinářských úprav ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Vzniká také nový biokoridor pro volný pohyb živočichů a dokončuje se více než 3 kilometry dlouhá cyklostezka, která propojí průmyslovou zónu s městem. Kraj chce vytvořit příjemnější prostředí nejen pro zaměstnance, ale také podpořit ochranu přírody a rozvoj celé lokality.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce spravedlivější rozdělování daňových příjmů. Ústavní soud zamítl návrh na změnu systému rozdělování daňových příjmů mezi kraji. Podle vedení Zlínského kraje současný model zvýhodňuje některé regiony a Zlínský kraj patří mezi ty, kteří získají méně peněz. Hejtman Radim Holiš uvedl, že kraj bude dál usilovat o změnu systému a spravedlivější financování.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalové Slovácko posílilo své sportovní vedení. Novým sportovním manažerem klubu se stal bývalý reprezentant a klubová legenda Michal Kadlec. Odchovanec uherskohradišťského fotbalu se po skončení hráčské kariéry vrací do známého prostředí a bude se podílet na sportovním směřování klubu i tvorbě kádru pro nadcházející sezónu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád, a

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. Student z Uherského Brodu patří mezi nejlepší v republice a kroměřiští karatisté uspěli na Polish Open.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a obnovu Podzámecké zahrady. Peníze pomohou například s péčí o stromy a zeleň, opravami parkovacích cest, údržbou vodních ploch nebo historického oplocení. Podzámecká zahrada, která je společně s arcibiskupským zámkem součástí památek UNESCO, patří mezi nejnavštěvovanější místa ve městě a využívají ji místní obyvatelé i turisté.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Student gymnázia Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Alex Fever získal titul nejlepší student 2026 v celostátní soutěži. Porotu zaujal nejen výbornými studijními výsledky, ale také úspěchy v astronomii, astrofyzice a dalších olympiádách. V soutěži se prosadil mezi desítkami středoškoláků z celé České republiky.
0: Zlínsko.
1: Domov pro seniory Burešov ve Zlíně získal první místo v celostátní soutěži Cena inovace v sociálních službách. Odbornou porotu zaujal projekt DigiPéče Burešov, který pomocí umělé inteligence pomáhá sociálním pracovníkům s administrativou a umožňuje jim věnovat více času klientům. Nový systém se souhlasem klienta pořizuje zvukový záznam rozhovoru, který následně přepíše a připraví návrh zápisu. Podle domova se tak čas potřebný na zpracování sociálního šetření zkrátí o 75%.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Karatisté z oddílu Sport Karate Kroměříž zaznamenali úspěch na prestižním mezinárodním turnaji Polish Open 2026 v polském Bielsku-Biele. Na turnaji se představilo téměř 2000 závodníků z 30 zemí světa. Největšího úspěchu dosáhla Ivana Laštůvková, která v kategorii Masters vybojovala zlatou medaili. Výborně si vedli také reprezentanti kroměřížského oddílu, kteří získali cenné zkušenosti v silné mezinárodní konkurenci. Podle trenéra Jindřicha Geislera jsou právě podobné turnaje důležité pro další sportovní růst mladých závodníků a potvrzují kvalitu kroměřížského karate.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Single X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Rádio Kroměříž a megahity 90. let.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Zlínský kraj ve Zlíně otevřel nízkoprahové centrum pro lidi v obtížné životní situaci. Centrum Žluté dveře nabízí první orientaci v sociálním systému, informace o sociálních dávkách, službách i dalších formách pomoci a pomáhá nasměrovat návštěvníky na organizace schopné jim s jejich situací pomoci. Na centrum se mohou obracet také rodinní příslušníci nebo odborníci, kteří pomáhají lidem v nepříznivé životní situaci. Centrum je v přízemí budovy 22 v bývalém baťovském továrním areálu. Bezbariérové prostory v blízkosti vlakového i autobusového nádraží jsou podle zástupců kraje dostupné a zajišťují návštěvníkům potřebnou anonymitu.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Streamovací platforma Canal Plus chce posílit svůj výhlas na českém trhu. Po úspěšném thrilleru Moloch a dobové dceři národa proto natáčí další tuzemský seriál slibující netradiční žánrové pojetí. Novinka Zmizení Sáry Lindertové, jež má předlohu ve stejnojmenné knize od české autorky Kateřiny Šardické, se aktuálně natáčí v prostorách pražského metra a láká na neotřelý mix mysteriózního thrilleru, psychologické podívané a fantazy. Jak napovídá název, šestidílná série bude pojednávat o zmizení mladé Sáry, studentky psychologie, po níž se slehne zem v pražském metru. Jediné, co po ní zbude, je znepokojivý záznam z bezpečnostní kamery. Brzy začíná být jasné, že pod povrchem Prahy není nic, jak se zdá, a skrývá se zde neviditelné zlo. Projekt se navíc může pochlubit skvělým obsazením, které je složeno jak z mladých talentů, tak z prověřených hereckých tváří. Seriál propojuje silný thrillerový příběh se současnými mezigeneračními tématy a má jasný mezinárodní potenciál. Jedná se tak o ještě ambicioznější projekt, než jakým byla Dcera národa. Zda nám tvůrci nadělí atmosférické a žánrové pestré dílo, uvidíme na Canal Plus na jaře příštího roku.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
2: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaně.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice pořídila dvě nové sanitky. Ve strategické průmyslové zóně v Holešově přibude zeleň. A do vedení Slovácka se vrací Michal Kadlec.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pacienti kroměřížské nemocnice budou cestovat pohodlněji a bezpečněji. Dopravní zdravotní služba převzala dvě nové sanitky, které nahradí dosluhující vozy. Modernější vozidla nabízí více prostoru pro pacienty i zdravotní personál a umožní efektivnější organizaci přepravy. Nemocnice do jejich pořízení investovala více než 3,6 milionů korun. Dopravní zdravotní služba ročně zajistí převoz desítek tisíc pacientů.
0: Holešovsko.
1: Zlínský kraj investuje více než 14 milionů korun do výsadby stromů, keřů a dalších krajinářských úprav ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Vzniká také nový biokoridor pro volný pohyb živočichů a dokončuje se více než 3 kilometry dlouhá cyklostezka, která propojí průmyslovou zónu s městem. Kraj chce vytvořit příjemnější prostředí nejen pro zaměstnance, ale také podpořit ochranu přírody a rozvoj celé lokality.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce spravedlivější rozdělování daňových příjmů. Ústavní soud zamítl návrh na změnu systému rozdělování daňových příjmů mezi kraji. Podle vedení Zlínského kraje současný

0: Model zvýhodňuje některé regiony a Zlínský kraj patří mezi ty, kteří získají méně peněz. Hejtman Radim Holiš uvedl, že kraj bude dál usilovat o změnu systému a spravedlivější financování.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Fotbalové Slovácko posílilo své sportovní vedení. Novým sportovním manažerem klubu se stal bývalý reprezentant a klubová legenda Michal Kadlec. Odchovanec uherskohradišťského fotbalu se po skončení hráčské kariéry vrací do známého prostředí a bude se podílet na sportovním směřování klubu i tvorbě kádru pro nadcházející sezónu.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Velkým tématem dnešních dní je umělá inteligence. Zdá se to jako z sci-fi osmdesátkových filmů, ale stává se to čím dál víc skutečné. Někdo se na tento vynález dívá pozitivně, někdo zase skepticky. Nicméně lidé jsou zvědaví tvorové a prostě si nové věci rádi vyzkouší. Já, i když jsem údajně ta mladší generace, mám z umělé inteligence respekt a moc s ní nepracuji a rozhodně jí neposkytuji více informací, než je nutné. Ale samozřejmě jsem ji už vyzkoušela. Některé nástroje umělé inteligence jsou opravdu nápomocné a dokáží člověku ulehčit práci, ale ne vždy má inteligence pravdu a stále zde platí pravidlo důvěřuj, ale prověřuj. Jsou totiž mnohá odvětví, které AI ještě nemá moc pod palcem. Třeba literaturu. Jednou jsem jí dala za úkol přečíst jednu povídku a převyprávět ji. Vesele mi psala o tom, jak jedna postava je celou povídku takovým stínem svého manžela, ten ale hned na čtvrté straně umírá. A tak jsem umělou inteligenci načapala, že ani ona nečte ty věci do konce. A dokonce mi to ani nechtěla přiznat. Takže si na ní dávám pozor, protože se někdy chová jako my lidé. Hlavně se tvař profesionálně a nedej na sobě nic znát. A ono to nějak projde.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Město Kroměříž zahájilo opravu a rekonstrukci ploché střechy dvoupodlažní části objektu knihovny Kroměřížska. Cílem investice je zlepšit technický stav budovy, zabránit zatékání a zajistit její bezproblémové fungování do dalších let. Předpokládaná hodnota zakázky byla 1,5 milionu korun. Radnici se podařilo vysoutěžit cenu výrazně nižší, a to bezmála 1 milion korun. Hotovo by mělo být na podzim letošního roku. Oprava střechy je dalším krokem zlepšení technického stavu budovy i podmínek pro provoz knihovny. Město v posledních letech do objektu knihovny průběžně investuje. V uplynulých měsících město upravilo i předprostor knihovny na Slovanském náměstí, kde vznikly nové parkovací plochy, chodníky a opěrné zídky. Obnovou prošlo také veřejné osvětlení.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindle X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Do zahrady Věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
0: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž. Svět techniky je tady s námi taky. Družice na oběžné dráze Země zaznamenala vysoce energetické gamma záření, které by mohlo souviset s takzvanou temnou hmotou. To je ale fenomén. Vědci analyzovali data z oblasti nad a pod naší galaxií a zjistili, že část signálu nelze vysvětlit běžnými kosmickými jevy. Podle studie může jít o nepřímý projev interakcí temné hmoty, která má tvořit zhruba čtvrtinu vesmíru. Odborníci ale upozorňují, že výsledek zatím není definitivní a bude potřeba dalšího měření a potvrzení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. Student z Uherského Brodu patří mezi nejlepší v republice a kroměřiští karatisté uspěli na Polish Open.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a obnovu Podzámecké zahrady. Peníze pomohou například s péčí o stromy a zeleň, opravami parkovacích cest, údržbou vodních ploch nebo historického oplocení. Podzámecká zahrada, která je společně s arcibiskupským zámkem součástí památek UNESCO, patří mezi nejnavštěvovanější místa ve městě a využívají ji místní obyvatelé i turisté.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Student gymnázia Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Alex Fever získal titul nejlepší student 2026 v celostátní soutěži. Porotu zaujal nejen výbornými studijními výsledky, ale také úspěchy v astronomii, astrofyzice a dalších olympiádách. V soutěži se prosadil mezi desítkami středoškoláků z celé České republiky.
0: Zlínsko.
1: Domov pro seniory Burešov ve Zlíně získal první místo v celostátní soutěži Cena inovace v sociálních službách. Odbornou porotu zaujal projekt DigiPéče Burešov, který pomocí umělé inteligence pomáhá sociálním pracovníkům s administrativou a umožňuje jim věnovat více času klientům. Nový systém se souhlasem klienta pořizuje zvukový záznam rozhovoru, který následně přepíše a připraví návrh zápisu. Podle domova se tak čas potřebný na zpracování sociálního šetření zkrátí o 75%.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Karatisté z oddílu Sport Karate Kroměříž zaznamenali úspěch na prestižním mezinárodním turnaji Polish Open 2026 v polském Bielsku Biele. Na turnaji se představilo téměř 2000 závodníků z 30 zemí světa. Největšího úspěchu dosáhla Ivana Laštůvková, která v kategorii Masters vybojovala zlatou medaili. Výborně si vedli také reprezentanti kroměřížského oddílu, kteří získali cenné zkušenosti v silné mezinárodní konkurenci. Podle trenéra Jindřicha Geislera jsou právě podobné turnaje důležité pro další sportovní růst mladých závodníků a potvrzují kvalitu kroměřížského karate.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Lidé poslali na transparentní účet nadace Tomáše Bati, kterou postihl požár ve Zlíně, téměř 500 000 korun. Využije je na dotisk publikací, které v objektu zhořely. Nadace měla ve výškové budově, jejíž požár likvidují od čtvrtka hasiči, centrální sklad téměř s 30 000 knihami. Dárci si zároveň předobjednali na 2000 benefičních triček, jejíž koupí na obnovu knižní edice přispívají. Ohořelé stránky z baťovských knih lidé nacházeli a sbírali kilometry od místa neštěstí na zahrádkách i v ulicích a sdíleli jejich fotografie na sociálních sítích jako v symbolické vzkazy od Bati. Zástupci nadace uvedli, že každý nový výtisk knihy ponese připomínku, že vznikl po požáru jako symbol odhodlání pokračovat dál.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice pořídila 2 nové sanitky. Ve strategické průmyslové zóně v Holešově přibude zeleň. A do vedení Slovácka se vrací Michal Kadlec.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pacienti kroměřížské nemocnice budou cestovat pohodlněji a bezpečněji. Dopravní zdravotní služba převzala 2 nové sanitky, které nahradí dosluhující vozy. Modernější vozidla nabízí více prostoru pro pacienty i zdravotní personál a umožní efektivnější organizaci přepravy. Nemocnice do jejich pořízení investovala více než 3,6 milionů korun. Dopravní zdravotní služba ročně zajistí převoz desítek tisíc pacientů.
0: Holešovsko.
1: Zlínský kraj investuje více než 14 milionů korun do výsadby stromů, keřů a dalších krajinářských úprav ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Vzniká také nový biokoridor pro volný pohyb živočichů a dokončuje se více než 3 kilometry dlouhá cyklostezka, která propojí průmyslovou zónu s městem. Kraj chce vytvořit příjemnější prostředí nejen pro zaměstnance, ale také podpořit ochranu přírody a rozvoj celé lokality.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce spravedlivější rozdělování daňových příjmů. Ústavní soud zamítl návrh na změnu systému rozdělování daňových příjmů mezi kraji. Podle vedení Zlínského kraje současný model zvýhodňuje některé regiony a Zlínský kraj patří mezi ty, kteří získají méně peněz. Hejtman Radim Holiš uvedl, že kraj bude dál usilovat o změnu systému a spravedlivější financování.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalové Slovácko posílilo své sportovní vedení. Novým sportovním manažerem klubu se stal bývalý reprezentant a klubová legenda Michal Kadlec. Odchovanec uherskohradišťského fotbalu se po skončení hráčské kariéry vrací do známého prostředí a bude se podílet na sportovním směřování klubu i tvorbě kádru pro nadcházející sezónu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.
4: Listen, my good friend. Listen how the story ends.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Do zahrady věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
2: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
1: Mirá,
0: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové,
0: Harley,
1: Xindl X,
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. Student z Uherského Brodu patří mezi nejlepší v republice a kroměřiští karatisté uspěli na Polish Open.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a obnovu Podzámecké zahrady. Peníze pomohou například s péčí o stromy a zeleň, opravami parkovacích cest, údržbou vodních ploch nebo historického oplocení. Podzámecká zahrada, která je společně s arcibiskupským zámkem součástí památek UNESCO, patří mezi nejnavštěvovanější místa ve městě a využívají ji místní obyvatelé i turisté.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Student gymnázia Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Alex Fever získal titul nejlepší student 2026 v celostátní soutěži. Porotu zaujal nejen výbornými studijními výsledky, ale také úspěchy v astronomii, astrofyzice a dalších olympiádách. V soutěži se prosadil mezi desítkami středoškoláků z celé České republiky.
0: Zlínsko.
1: Domov pro seniory Burešov ve Zlíně získal první místo v celostátní soutěži Cena inovace v sociálních službách. Odbornou porotu zaujal projekt DigiPéče Burešov, který pomocí umělé inteligence pomáhá sociálním pracovníkům s administrativou a umožňuje jim věnovat více času klientům. Nový systém se souhlasem klienta pořizuje zvukový záznam rozhovoru, který následně přepíše a připraví návrh zápisu. Podle domova se tak čas potřebný na zpracování sociálního šetření zkrátí o 75%.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Karatisté z oddílu Sport Karate Kroměříž zaznamenali úspěch na prestižním mezinárodním turnaji Polish Open 2026 v polském Bielsku Biele. Na turnaji se představilo téměř 2000 závodníků z 30 zemí světa. Největšího úspěchu dosáhla Ivana Laštůvková, která v kategorii Masters vybojovala zlatou medaili. Výborně si vedli také reprezentanti kroměřížského oddílu, kteří získali cenné zkušenosti v silné mezinárodní konkurenci. Podle trenéra Jindřicha Geislera jsou právě podobné turnaje důležité pro další sportovní růst mladých závodníků a potvrzují kvalitu kroměřížského karate.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Zlínský kraj ve Zlíně otevřel nízkoprahové centrum pro lidi v obtížné životní situaci. Centrum Žluté dveře nabízí první orientaci v sociálním systému, informace o sociálních dávkách, službách i dalších formách pomoci a pomáhá nasměrovat návštěvníky na organizace schopné jim z jejich situací pomoci. Na centrum se mohou obracet také rodinní příslušníci nebo odborníci, kteří pomáhají lidem v nepříznivé životní situaci. Centrum je v přízemí budovy 22 v bývalém baťovském továrním areálu. Bezbariérové prostory v blízkosti vlakového i autobusového nádraží jsou podle zástupců kraje dostupné a zajišťují návštěvníkům potřebnou anonymitu.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Country club either.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. A ještě musím pochválit tebe. Tebe, česká řeči, jazyku z nejtěžších mezi všemi, jazyku z nejbohatších všemi významy a odstíny, řeči nejdokonalejší, nejcitlivější, nejkadencovanější ze všech řečí, které znám nebo jsem slyšel mluvit. Chtěl bych umět napsat vše, co dovedeš vyjádřit. Chtěl bych užít alespoň jedinkrát všech krásných, určitých živoucích slov, která je v tobě. Nikdy si mi neselhala, jen já jsem selhával. Nenachází je ve své tvrdé hlavě dosti vědomí, dosti vzletu, dosti poznání, abych to vše přesně vyjádřil. Musel bych žít starým životem, abych tě poznal. Dosud nikdo neslédl vše, co jsi. Ještě si před námi tajemná, překypující a plná dalekých výhledů budoucí vědomí národa, který vzestupuje. Karel Čapek, chvála české řeči.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
5: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice pořídila dvě nové sanitky. Ve strategické průmyslové zóně v Holešově přibude zeleň. A do vedení Slovácka se vrací Michal Kadlec.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pacienti kroměřížské nemocnice budou cestovat pohodlněji a bezpečněji. Dopravní zdravotní služba převzala dvě nové sanitky, které nahradí dosluhující vozy. Modernější vozidla nabízí více prostoru pro pacienty i zdravotní personál a umožní efektivnější organizaci přepravy. Nemocnice do jejich pořízení investovala více než 3,6 milionů korun. Dopravní zdravotní služba ročně zajistí převoz desítek tisíc pacientů.
0: Holešovsko.
1: Zlínský kraj investuje více než 14 milionů korun do výsadby stromů, keřů a dalších krajinářských úprav ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Vzniká také nový biokoridor pro volný pohyb živočichů a dokončuje se více než 3 kilometry dlouhá cyklostezka, která propojí průmyslovou zónu s městem. Kraj chce vytvořit příjemnější prostředí nejen pro zaměstnance, ale také podpořit ochranu přírody a rozvoj celé lokality.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce spravedlivější rozdělování daňových příjmů. Ústavní soud zamítl návrh na změnu systému rozdělování daňových příjmů mezi kraji. Podle vedení Zlínského kraje současný model zvýhodňuje některé regiony a Zlínský kraj patří mezi ty, kteří získají méně peněz. Hejtman Radim Holiš uvedl, že kraj bude dál usilovat o změnu systému a spravedlivější financování.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalové Slovácko posílilo své sportovní vedení. Novým sportovním manažerem klubu se stal bývalý reprezentant a klubová legenda Michal Kadlec. Odchovanec uherskohradičského fotbalu se po skončení hráčské kariéry vrací do známého prostředí a bude se podílet na sportovním směřování klubu i tvorbě kádru pro nadcházející sezónu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Streamovací platforma Canal Plus chce posílit svůj vyhlas na českém trhu. Po úspěšném thrilleru Moloch a dobové dceři národa proto natáčí další tuzemský seriál slibující netradiční žánrové pojetí. Novinka Zmizení Sáry Lindertové, jež má předlohu ve stejnojmenné knize od české autorky Kateřiny Šardické, se aktuálně natáčí v prostorách pražského metra a láká na neotřelý mix mysteriózního thrilleru, psychologické podívané a fantazy. Jak napovídá název, šestidílná série bude pojednávat o zmizení mladé Sáry, studentky psychologie, po níž se slehne zem v pražském metru. Jediné, co po ní zbude, je znepokojivý záznam z bezpečnostní kamery. Brzy začíná být jasné, že pod povrchem Prahy není nic, jak se zdá, a skrývá se zde neviditelné zlo. Projekt se navíc může pochlubit skvělým obsazením, které je složeno jak z mladých talentů, tak z prověřených hereckých tváří. Seriál propojuje silný thrillerový příběh se současnými mezigeneračními tématy a má jasný mezinárodní potenciál. Jedná se tak o ještě ambicioznější projekt, než jakým byla Dcera národa. Zda nám tvůrci nadělí atmosférické a žánrové pestré dílo, uvidíme na Canal Plus na jaře příštího roku.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je Filmový svět Rádia Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Město Kroměříž zahájilo opravu a rekonstrukci ploché střechy dvoupodlažní části objektu knihovny Kroměřížska. Cílem investice je zlepšit technický stav budovy, zabránit zatékání a zajistit její bezproblémové fungování do dalších let. Předpokládaná hodnota zakázky byla 1,5 milionu korun. Radnici se podařilo vysoutěžit cenu výrazně nižší, a to bezmála 1 milion korun. Hotovo by mělo být na podzim letošního roku. Oprava střechy je dalším krokem zlepšení technického stavu budovy i podmínek pro provoz knihovny. Město v posledních letech do objektu knihovny průběžně investuje. V uplynulých měsících město upravilo i předprostor knihovny na Slovanském náměstí, kde vznikly nové parkovací plochy, chodníky a opěrné zídky. Obnovou prošlo také veřejné osvětlení.
2: Do zahrady věžky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věžky ve Věžkách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věžky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěžky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věžky.
0: Hrajeme megahity milénia. Rádio Kroměříž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Velkým tématem dnešních dní je umělá inteligence. Zdá se to jako sci-fi osmdesátkových filmů, ale stává se to čím dál víc skutečné. Někdo se na tento vynález dívá pozitivně, někdo zase skepticky. Nicméně lidé jsou zvědaví tvorové a prostě si nové věci rádi vyzkouší. Já, i když jsem údajně ta mladší generace, mám z umělé inteligence respekt a moc s ní nepracuji a rozhodně jí neposkytuji více informací, než je nutné. Ale samozřejmě jsem ji už vyzkoušela. Některé nástroje umělé inteligence jsou opravdu nápomocné a dokáží člověku ulehčit práci. Ale ne vždy má inteligence pravdu a stále zde platí pravidlo důvěřuj, ale prověřuj. Jsou totiž mnohá odvětví, které AI ještě nemá moc pod palcem. Třeba literaturu. Jednou jsem jí dala za úkol přečíst jednu povídku a převyprávět ji. Vesele mi psala o tom, jak jedna postava je celou povídku takovým stínem svého manžela, ten ale hned na čtvrté straně umírá. A tak jsem umělou inteligenci načapala, že ani ona nečte ty věci do konce. A dokonce mi to ani nechtěla přiznat. Takže si na ní dávám pozor, protože se někdy chová jako my lidé. Hlavně se tvař profesionálně a nedej na sobě nic znát. A ono to nějak projde.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. Student z Uherského Brodu patří mezi nejlepší v republice a kroměřiští karatisté uspěli na Polish Open.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a obnovu Podzámecké zahrady. Peníze pomohou například s péčí o stromy a zeleň, opravami parkovacích cest, údržbou vodních ploch nebo historického oplocení. Podzámecká zahrada, která je společně s arcibiskupským zámkem součástí památek UNESCO, patří mezi nejnavštěvovanější místa ve městě a využívají ji místní obyvatelé i turisté.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Student gymnázia Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Alex Fever získal titul nejlepší student 2026 v celostátní soutěži. Porotu zaujal nejen výbornými studijními výsledky, ale také úspěchy v astronomii, astrofyzice a dalších olympiádách. V soutěži se prosadil mezi desítkami středoškoláků z celé České republiky.
0: Zlínsko.
1: Domov pro seniory Burešov ve Zlíně získal první místo v celostátní soutěži Cena inovace v sociálních službách. Odbornou porotu zaujal projekt DigiPéče Burešov, který pomocí umělé inteligence pomáhá sociálním pracovníkům s administrativou a umožňuje jim věnovat více času klientům. Nový systém se souhlasem klienta pořizuje zvukový záznam rozhovoru, který následně přepíše a připraví návrh zápisu. Podle domova se tak čas potřebný na zpracování sociálního šetření zkrátí o 75%.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Karatisté z oddílu Sport Karate Kroměříž zaznamenali úspěch na prestižním mezinárodním turnaji Polish Open 2026 v polském Bielsku-Biele. Na turnaji se představilo téměř 2000 závodníků z 30 zemí světa. Největšího úspěchu dosáhla Ivana Laštůvková, která v kategorii Masters vybojovala zlatou medaili. Výborně si vedli také reprezentanti kroměřížského oddílu, kteří získali cenné zkušenosti v silné mezinárodní konkurenci. Podle trenéra Jindřicha Geislera jsou právě podobné turnaje důležité pro další sportovní růst mladých závodníků a potvrzují kvalitu kroměřížského karate.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Did it.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž. Svět techniky je tady s námi taky. Družice na oběžné dráze Země zaznamenala vysoce energetické gamma záření, které by mohlo souviset s takzvanou temnou hmotou. To je ale fenomén. Vědci analyzovali data z oblasti nad a pod naší galaxií a zjistili, že část signálu nelze vysvětlit běžnými kosmickými jevy. Podle studie může jít o nepřímý projev interakcí temné hmoty, která má tvořit zhruba čtvrtinu vesmíru. Odborníci ale upozorňují, že výsledek zatím není definitivní a bude potřeba dalšího měření a potvrzení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

a nevím, co se děje. A přemýšlím nad svým obličejem. A jak se tvářím, když odkrvíš mi mozek.

zrozenec tou ryb a marsle štíru. Mám tě ráda, zároveň si jako prokletí.

0: paměť v srdci jako relikviář.
1: Koukáš a nevíš, co se děje. Sladce bodáš očima, chceš mě zabít snad. Kdybych vlastnil vše,

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Lidé poslali na transparentní účet nadace Tomáše Bati, kterou postihl požár ve Zlíně, téměř 500 000 korun. Využije je na dotisk publikací, které v objektu zhořely. Nadace měla ve výškové budově, jejíž požár likvidují od čtvrtka hasiči, centrální sklad téměř s 30 000 knihami. Dárci si zároveň předobjednali na 2000 benefičních triček, jejíž koupí na obnovu knižní edice přispívají. Ohořelé stránky z baťovských knih lidé nacházeli a sbírali kilometry od místa neštěstí na zahrádkách i v ulicích a sdíleli jejich fotografie na sociálních sítích jako v symbolické vzkazy od Bati. Zástupci nadace uvedli, že každý nový výtisk knihy ponese připomínku, že vznikl po požáru jako symbol odhodlání pokračovat dál.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz. Do zahrady Věšky, do zahrady Věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
2: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice pořídila dvě nové sanitky. Ve strategické průmyslové zóně v Holešově přibude zeleň. A do vedení Slovácka se vrací Michal Kadlec.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pacienti kroměřížské nemocnice budou cestovat pohodlněji a bezpečněji. Dopravní zdravotní služba převzala dvě nové sanitky, které nahradí dosluhující vozy. Modernější vozidla nabízí více prostoru pro pacienty i zdravotní personál a umožní efektivnější organizaci přepravy. Nemocnice do jejich pořízení investovala více než 3,6 milionů korun. Dopravní zdravotní služba ročně zajistí převoz desítek tisíc pacientů.
0: Holešovsko.
1: Zlínský kraj investuje více než 14 milionů korun do výsadby stromů, keřů a dalších krajinářských úprav ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Vzniká také nový biokoridor pro volný pohyb živočichů a dokončuje se více než 3 kilometry dlouhá cyklostezka, která propojí průmyslovou zónu s městem. Kraj chce vytvořit příjemnější prostředí nejen pro zaměstnance, ale také podpořit ochranu přírody a rozvoj celé lokality.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce spravedlivější rozdělování daňových příjmů. Ústavní soud zamítl návrh na změnu systému rozdělování daňových příjmů mezi kraji. Podle vedení Zlínského kraje současný model zvýhodňuje některé regiony a Zlínský kraj patří mezi ty, kteří získají méně peněz. Hejtman Radim Holiš uvedl, že kraj bude dál usilovat o změnu systému a spravedlivější financování.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalové Slovácko posílilo své sportovní vedení. Novým sportovním manažerem klubu se stal bývalý reprezentant a klubová legenda Michal Kadlec. Odchovanec uherskohradičského fotbalu se po skončení hráčské kariéry vrací do známého prostředí a bude se podílet na sportovním směřování klubu i tvorbě kádru pro nadcházející sezónu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Hradu 3 miliony korun. Student z Uherského Brodu patří mezi nejlepší v republice a kroměřiští karatisté uspěli na Polish Open.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
0: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a obnovu podzámecké zahrady. Peníze pomohou například s péčí o stromy a zeleň, opravami parkovacích cest, údržbou vodních ploch nebo historického oplocení. Podzámecká zahrada, která je společně s arcibiskupským zámkem součástí památek UNESCO, patří mezi nejnavštěvovanější místa ve městě a využívají ji místní obyvatelé i turisté.
1: Uhersko-Hradišťko.
0: Student gymnázia Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Alex Fever získal titul nejlepší student 2026 v celostátní soutěži. Porotu zaujal nejen výbornými studijními výsledky, ale také úspěchy v astronomii, astrofyzice a dalších olympiádách. V soutěži se prosadil mezi desítkami středoškoláků z celé České republiky.
1: Zlínsko.
0: Domov pro seniory Burešov ve Zlíně získal první místo v celostátní soutěži Cena inovace v sociálních službách. Odbornou porotu zaujal projekt DigiPéče Burešov, který pomocí umělé inteligence pomáhá sociálním pracovníkům s administrativou a umožňuje jim věnovat více času klientům. Nový systém se souhlasem klienta pořizuje zvukový záznam rozhovoru, který následně přepíše a připraví návrh zápisu. Podle domova se tak čas potřebný na zpracování sociálního šetření zkrátí o 75%.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Karatisté z oddílu Sport Karate Kroměříž zaznamenali úspěch na prestižním mezinárodním turnaji Polish Open 2026 v polském Bielsku Biele. Na turnaji se představilo téměř 2000 závodníků z 30 zemí světa. Největšího úspěchu dosáhla Ivana Laštůvková, která v kategorii Masters vybojovala zlatou medaili. Výborně si vedli také reprezentanti kroměřížského oddílu, kteří získali cenné zkušenosti v silné mezinárodní konkurenci. Podle trenéra Jindřicha Geislera jsou právě podobné turnaje důležité pro další sportovní růst mladých závodníků a potvrzují kvalitu kroměřížského karate.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. A ještě musím pochválit tebe. Tebe česká řeči, jazyku z nejtěžších mezi všemi, jazyku z nejbohatších všemi významy a odstíny, řeči nejdokonalejší, nejcitlivější, nejkadencovanější ze všech řečí, které znám nebo jsem slyšel mluvit. Chtěl bych umět napsat vše, co dovedeš vyjádřit. Chtěl bych užít alespoň jedinkrát všech krásných, určitých živoucích slov, která je v tobě. Nikdy si mi neselhala, jen já jsem selhával. Nenachází je ve své tvrdé hlavě dosti vědomí, dosti vzletu, dosti poznání, abych to vše přesně vyjádřil. Musel bych žít starým životem, abych tě poznal. Dosud nikdo nesledl vše, co jsi. Ještě si před námi tajemná, překypující a plná dalekých výhledů budoucí vědomí národa, který vzestupuje. Karel Čapek, Chvála české řeči.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Zlínský kraj ve Zlíně otevřel nízkoprahové centrum pro lidi v obtížné životní situaci. Centrum Žluté dveře nabízí první orientaci v sociálním systému, informace o sociálních dávkách, službách i dalších formách pomoci a pomáhá nasměrovat návštěvníky na organizace schopné jim s jejich situací pomoci. Na centrum se mohou obracet také rodinní příslušníci nebo odborníci, kteří pomáhají lidem v nepříznivé životní situaci. Centrum je v přízemí budovy 22 v bývalém baťovském továrním areálu. Bezbariérové prostory v blízkosti vlakového i autobusového nádraží jsou podle zástupců kraje dostupné a zajišťují návštěvníkům potřebnou anonymitu.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice pořídila dvě nové sanitky. Ve strategické průmyslové zóně v Holešově přibude zeleň. A do vedení Slovácka se vrací Michal Kadlec.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pacienti kroměřížské nemocnice budou cestovat pohodlněji a bezpečněji. Dopravní zdravotní služba převzala dvě nové sanitky, které nahradí dosluhující vozy. Modernější vozidla nabízí více prostoru pro pacienty i zdravotní personál a umožní efektivnější organizaci přepravy. Nemocnice do jejich pořízení investovala více než 3,6 milionů korun.

0: Návrh na změnu systému rozdělování daňových příjmů mezi kraji. Podle vedení Zlínského kraje současný model zvýhodňuje některé regiony a Zlínský kraj patří mezi ty, kteří získají méně peněz. Hejtman Radim Holiš uvedl, že kraj bude dál usilovat o změnu systému a spravedlivější financování.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Fotbalové Slovácko posílilo své sportovní vedení. Novým sportovním manažerem klubu se stal bývalý reprezentant a klubová legenda Michal Kadlec. Odchovanec uherskohradišťského fotbalu se po skončení hráčské kariéry vrací do známého prostředí a bude se podílet na sportovním směřování klubu i tvorbě kádru pro nadcházející sezónu.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Velkým tématem dnešních dní je umělá inteligence. Zdá se to jako z sci-fi osmdesátkových filmů, ale stává se to čím dál víc skutečné. Někdo se na tento vynález dívá pozitivně, někdo zase skepticky. Nicméně lidé jsou zvědaví tvorové a prostě si nové věci rádi vyzkouší. Já, i když jsem údajně ta mladší generace, mám z umělé inteligence respekt a moc s ní nepracuji a rozhodně jí neposkytuji více informací, než je nutné. Ale samozřejmě jsem ji už vyzkoušela. Některé nástroje umělé inteligence jsou opravdu nápomocné a dokáží člověku ulehčit práci. Ale ne vždy má inteligence pravdu a stále zde platí pravidlo důvěřuj, ale prověřuj. Jsou totiž mnohá odvětví, které AI ještě nemá moc pod palcem. Třeba literaturu. Jednou jsem jí dala za úkol přečíst jednu povídku a převyprávět ji. Vesele mi psala o tom, jak jedna postava je celou povídku takovým stínem svého manžela, ten ale hned na čtvrté straně umírá. A tak jsem umělou inteligenci načapala, že ani ona nečte ty věci do konce. A dokonce mi to ani nechtěla přiznat. Takže si na ní dávám pozor, protože se někdy chová jako my lidé. Hlavně se tvař profesionálně a nedej na sobě nic znát. A ono to nějak projde.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Město Kroměříž zahájilo opravu a rekonstrukci ploché střechy dvoupodlažní části objektu knihovny Kroměřížska. Cílem investice je zlepšit technický stav budovy, zabránit zatékání a zajistit její bezproblémové fungování do dalších let. Předpokládaná hodnota zakázky byla 1,5 milionu korun. Radnici se podařilo vysoutěžit cenu výrazně nižší, a to bezmála 1 milion korun. Hotovo by mělo být na podzim letošního roku. Oprava střechy je dalším krokem zlepšení technického stavu budovy i podmínek pro provoz knihovny. Město v posledních letech do objektu knihovny průběžně investuje. V uplynulých měsících město upravilo i předprostor knihovny na Slovanském náměstí, kde vznikly nové parkovací plochy, chodníky a opěrné zídky. Obnovou prošlo také veřejné osvětlení.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. Student z Uherského Brodu patří mezi nejlepší v republice a kroměřiští karatisté uspěli na Polish Open.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a obnovu Podzámecké zahrady. Peníze pomohou například s péčí o stromy a zeleň, opravami parkovacích cest, údržbou vodních ploch nebo historického oplocení. Podzámecká zahrada, která je společně s arcibiskupským zámkem součástí památek UNESCO, patří mezi nejnavštěvovanější místa ve městě a využívají ji místní obyvatelé i turisté.
0: Uherskohradišťko.
1: Student gymnázia Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Alex Fever získal titul nejlepší student 2026 v celostátní soutěži. Po rotu zaujal nejen výbornými studijními výsledky, ale také úspěchy v astronomii, astrofyzice a dalších olympiádách. V soutěži se prosadil mezi desítkami středoškoláků z celé České republiky.
0: Zlínsko.
1: Domov pro seniory Burešov ve Zlíně získal první místo v celostátní soutěži Cena inovace v sociálních službách. Odbornou porotu zaujal projekt DigiPéče Burešov, který pomocí umělé inteligence pomáhá sociálním pracovníkům s administrativou a umožňuje jim věnovat více času klientům.

0: zlatou medaili. Výborně si vedli také reprezentanti kroměřížského oddílu, kteří získali cenné zkušenosti v silné mezinárodní konkurenci. Podle trenéra Jindřicha Geislera jsou právě podobné turnaje důležité pro další sportovní růst mladých závodníků a potvrzují kvalitu kroměřížského karate.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Streamovací platforma Canal Plus chce posílit svůj vyhlas na českém trhu. Po úspěšném thrilleru Moloch a dobové dceři národa proto natáčí další tuzemský seriál slibující netradiční žánrové pojetí. Novinka Zmizení Sáry Lindertové, jež má předlohu ve stejnojmenné knize od české autorky Kateřiny Šardické, se aktuálně natáčí v prostorách pražského metra a láká na neotřelý mix mysteriózního thrilleru, psychologické podívané a fantasy. Jak napovídá název, šestidílná série bude pojednávat o zmizení mladé Sáry, studentky psychologie, po níž se slehne zem v pražském metru. Jediné, co po ní zbude, je znepokojivý záznam z bezpečnostní kamery. Brzy začíná být jasné, že pod povrchem Prahy není nic, jak se zdá, a skrývá se zde neviditelné zlo. Projekt se navíc může pochlubit skvělým obsazením, které je složeno jak z mladých talentů, tak z prověřených hereckých tváří. Seriál propojuje silný thrillerový příběh se současnými mezigeneračními tématy a má jasný mezinárodní potenciál. Jedná se tak o ještě ambicioznější projekt, než jakým byla Dcera národa. Zda nám tvůrci nadělí atmosférické a žánrové pestré dílo, uvidíme na Canal Plus na jaře příštího roku.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindle X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
5: Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Lidé poslali na transparentní účet nadace Tomáše Bati, kterou postihl požár ve Zlíně, téměř 500 000 korun. Využije je na dotisk publikací, které v objektu zhořely. Nadace měla ve výškové budově, jejíž požár likvidují od čtvrtka hasiči, centrální sklad téměř s 30 000 knihami. Dárci si zároveň předobjednali na 2000 benefičních triček, jejíž koupí na obnovu knižní edice přispívají. Ohořelé stránky z baťovských knih lidé nacházeli a sbírali kilometry od místa neštěstí na zahrádkách i v ulicích a sdíleli jejich fotografie na sociálních sítích jako v symbolické vzkazy od Bati. Zástupci nadace uvedli, že každý nový výtisk knihy ponese připomínku, že vznikl po požáru jako symbol odhodlání pokračovat dál.
2: Do zahrady věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme s

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice pořídila dvě nové sanitky. Ve strategické průmyslové zóně v Holešově přibude zeleň. A do vedení Slovácka se vrací Michal Kadlec.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pacienti kroměřížské nemocnice budou cestovat pohodlněji a bezpečněji. Dopravní zdravotní služba převzala dvě nové sanitky, které nahradí dosluhující vozy. Modernější vozidla nabízí více prostoru pro pacienty i zdravotní personál a umožní efektivnější organizaci přepravy. Nemocnice do jejich pořízení investovala více než 3,6 milionů korun. Dopravní zdravotní služba ročně zajistí převoz desítek tisíc pacientů.
0: Holešovsko.
1: Zlínský kraj investuje více než 14 milionů korun do výsadby stromů, keřů a dalších krajinářských úprav ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Vzniká také nový biokoridor pro volný pohyb živočichů a dokončuje se více než 3 kilometry dlouhá cyklostezka, která propojí průmyslovou zónu s městem. Kraj chce vytvořit příjemnější prostředí nejen pro zaměstnance, ale také podpořit ochranu přírody a rozvoj celé lokality.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce spravedlivější rozdělování daňových příjmů. Ústavní soud zamítl návrh na změnu systému rozdělování daňových příjmů mezi kraji. Podle vedení Zlínského kraje současný model zvýhodňuje některé regiony a Zlínský kraj patří mezi ty, kteří získají méně peněz. Hejtman Radim Holiš uvedl, že kraj bude dál usilovat o změnu systému a spravedlivější financování.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalové Slovácko posílilo své sportovní vedení. Novým sportovním manažerem klubu se stal bývalý reprezentant a klubová legenda Michal Kadlec. Odchovanec uherskohradičského fotbalu se po skončení hráčské kariéry vrací do známého prostředí a bude se podílet na sportovním směřování klubu i tvorbě kádru pro nadcházející sezónu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž. Svět techniky je tady s námi taky. Družice na oběžné dráze Země zaznamenala vysoce energetické gamma záření, které by mohlo souviset s takzvanou temnou hmotou. To je ale fenomén. Vědci analyzovali data z oblasti nad a pod naší galaxií a zjistili, že část signálu nelze vysvětlit běžnými kosmickými jevy. Podle studie může jít o nepřímý projev interakcí temné hmoty, která má tvořit zhruba čtvrtinu vesmíru. Odborníci ale upozorňují, že výsledek zatím není definitivní a bude potřeba dalšího měření a potvrzení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.

crazy world, yeah. Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž. Mám pocit, že...

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. A ještě musím pochválit tebe. Tebe, česká řeči, jazyku z nejtěžších mezi všemi, jazyku z nejbohatších všemi významy a odstíny, řeči nejdokonalejší, nejcitlivější, nejkadencovanější ze všech řečí, které znám nebo jsem slyšel mluvit. Chtěl bych umět napsat vše, co dovedeš vyjádřit. Chtěl bych užít alespoň jedinkrát všech krásných, určitých živoucích slov, která je v tobě. Nikdy si mi neselhala, jen já jsem selhával. Nenacházeje ve své tvrdé hlavě dosti vědomí, dosti vzletu, dosti poznání, abych to vše přesně vyjádřil. Musel bych žít starým životem, abych tě poznal. Dosud nikdo neslédl vše, co jsi. Ještě si před námi tajemná, překypující a plná dalekých výhledů budoucí vědomí národa, který vzestupuje. Karel Čapek, Chvála české řeči.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: I na Hradišťsku jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. Student z Uherského Brodu patří mezi nejlepší v republice a kroměřiští karatisté uspěli na Polish Open.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a obnovu Podzámecké zahrady. Peníze pomohou například s péčí o stromy a zeleň, opravami parkovacích cest, údržbou vodních ploch nebo historického oplocení. Podzámecká zahrada, která je společně s arcibiskupským zámkem součástí památek UNESCO, patří mezi nejnavštěvovanější místa ve městě a využívají ji místní obyvatelé i turisté.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Student gymnázia Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Alex Fever získal titul nejlepší student 2026 v celostátní soutěži. Porotu zaujal nejen výbornými studijními výsledky, ale také úspěchy v astronomii, astrofyzice a dalších olympiádách. V soutěži se prosadil mezi desítkami středoškoláků z celé České republiky.
0: Zlínsko.
1: Domov pro seniory Burešov ve Zlíně získal první místo v celostátní soutěži Cena inovace v sociálních službách. Odbornou porotu zaujal projekt DigiPéče Burešov, který pomocí umělé inteligence pomáhá sociálním pracovníkům s administrativou a umožňuje jim věnovat více času klientům. Nový systém se souhlasem klienta pořizuje zvukový záznam rozhovoru, který následně přepíše a připraví návrh zápisu. Podle domova se tak čas potřebný na zpracování sociálního šetření zkrátí o 75%.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Karatisté z oddílu Sport Karate Kroměříž zaznamenali úspěch na prestižním mezinárodním turnaji Polish Open 2026 v polském Bielsku Biele. Na turnaji se představilo téměř 2000 závodníků z 30 zemí světa. Největšího úspěchu dosáhla Ivana Laštůvková, která v kategorii Masters vybojovala zlatou medaili. Výborně si vedli také reprezentanti kroměřížského oddílu, kteří získali cenné zkušenosti v silné mezinárodní konkurenci. Podle trenéra Jindřicha Geislera jsou právě podobné turnaje důležité pro další sportovní růst mladých závodníků a potvrzují kvalitu kroměřížského karate.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Velkým tématem dnešních dní je umělá inteligence. Zdá se to jako sci-fi osmdesátkových filmů, ale stává se to čím dál víc skutečné. Někdo se na tento vynález dívá pozitivně, někdo zase skepticky. Nicméně lidé jsou zvědaví tvorové a prostě si nové věci rádi vyzkouší. Já, i když jsem údajně ta mladší generace, mám z umělé inteligence respekt a moc s ní nepracuji a rozhodně jí neposkytuji více informací, než je nutné. Ale samozřejmě jsem ji už vyzkoušela. Některé nástroje umělé inteligence jsou opravdu nápomocné a dokáží člověku ulehčit práci. Ale ne vždy má inteligence pravdu a stále zde platí pravidlo důvěřuj, ale prověřuj. Jsou totiž mnohá odvětví, které AI ještě nemá moc pod palcem. Třeba literaturu. Jednou jsem jí dala za úkol přečíst jednu povídku a převyprávět ji. Vesele mi psala o tom, jak jedna postava je celou povídku takovým stínem svého manžela, ten ale hned na čtvrté straně umírá. A tak jsem umělou inteligenci načapala, že ani ona nečte ty věci do konce. A dokonce mi to ani nechtěla přiznat. Takže si na ní dávám pozor, protože se někdy chová jako my lidé. Hlavně se tvař profesionálně a nedej na sobě nic znát. A ono to nějak projde.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady CZ. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: Rokový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Milí posluchači Rádia Kroměříž a příznivci rokového žvance, máme tady další díl tohoto pořadu. Od mikrofonu vás zdraví Lupo. A dnes mám tady hosty, kteří přijeli opravdu z větší dálky od Dvora Králového.
2: Dvůr Králové, já bych řekl, že ta základna je ve Velichovkách. Lázně Velichovky.
1: Já jsem za to strašně rád a kapela má název David Pet. Je tady frontman téhle kapely David a bubeník Radek. Kluci, vítám vás v rokovém žvanci. Čau, čau.
2: Ahoj. Čau. Děkujeme za pozvání.
1: Kluci, to já moc krát děkuji, že jste vážili tu cestu a teď už bychom mohli požvanit o té první písnice, kterou dnešní rokový žvanec vlastně zahájíme. Pojďme to tady spolu rozproudit.
2: No, tak ta skladba se jmenuje Rád se vrátím a je to skladba, kterou jsme vlastně teďkon vydali poměrně nedávno, myslím, že to bylo v únoru nebo v březnu. My jsme už jí měli jako dlouho přetočenou, natočili jsme k ní, myslím si, že jako pěkný hudební videoklip. Za mě to bylo velice náročné, točení asi jako úplně nejtěžší. Já nechci moc jako prozrazovat, když tak se na to podívejte na YouTube potom, ale letíme tam s balónem a víc už neprozradím. A je to vlastně skladba, kterou už mám dlouhé roky jako složenou. Já nevím, 8 let to třeba mohlo jako ležet v šuplíku. A teprve teď to dozrálo, no. Takže jsme to jako natočili. Je to asi nejtvrdší jako kytarová věc za tím, co máme. My nejsme jako úplně moc tvrdý, ale asi to bude, Radkovi, taková naše vlajková loď.
3: Jo, teď určitě.
2: My to hrajeme hrozně rádi, takže vždycky jako při této skladbě jako představujeme i kapelu. Klademe tam důraz na to, že jako milujeme, nebo že se nám líbí jako ta láska jako k té vlasti, kde jako tady žijeme v té zemi a tak. No.
3: Tak, ale je to vlastně písnička, kterou ty koncerty většinou začínáme. Jo, jsme hnedka,
2: jako že to jako odpálíme prostě jako tím, no, ona má takový docela, no, jako dobrý nástup, energický, takže jo.
1: A my si teď tu energii kapely David Pet a mých dnešních hostů Davida a Radka pustíme. Příjemný poslech, rád se vrátím.

0: kdy já jsem vlastně šel, nebo já jsem byl hodně jako ovlivněný jako svou sestrou, my jsme jako celá taková hudební rodina, jo, a ta mě jako inspirovala k tomu, že chci jako hudbu dělat. Takže jsem šel jako na konzervatoř, když už jsem se jako trošku naučil teda hrát, tak jako mě jako začalo bavit, zkusit skládat vlastní věci a začít k tomu jako zpívat. No samozřejmě jezdil jsem jako autem jako všichni ostatní, takže jsem byl ovlivněný hodně tou českou scénou. Já mám hrozně rád jako opravdu velmi český písničky, no, takže taky. Jsem věděl, jo, no jasně, no. Takže bylo hned od začátku jasný, že chci dělat autorskou českou tvorbu. No a potom já jsem přestupoval jako na další sklad, na další konzervatoř, na konzervatoř Jaroslava Ježka do Prahy. No a první, co jsem udělal během prvního týdne, že jsem jako hledal muzikanty po chodbách, že jo. Takže já jsem během prvního týdne jako poskládal celou kapelu a samozřejmě se to pořád točilo, střídalo, jo. Ten hrál se mnou týden, ten dva, jo. Takže bylo to jako náročný, ale tvořil jsem sám, no. A pak si vzpomínám, protože on to je hrozně unavný, že jo. Jako když jako ti pořád odcházejí lidi, přicházejí lidi a furt jako učit je dokola, to samý, jako jo. To je prostě úmorný, jako jo. A potom jsem byl tam na obědě s tím jedním kytaristou a říkal mě, hele, já mám pro tebe takovou radu. Já jsem říkal, jakou? Hrej a zpívej sám. Víš co, klavír, to se doprovodíš, jo, teď ty nikoho nepotřebuješ, jo. No tak já jsem chvíli opravdu hrál jenom akusticky, jo, když jsem šel do studia, tak jsem si vždycky jako nějaký hráč jako najal, ať už se jednalo o kytaru nebo basáka, potom dneska se plno věcí jako kliká, že jo, třeba bicí nebo nějaký ty efekty, ta elektronika a takhle, takže jsem to řešil touhletou cestou, no a, ale to neznamená, nebo neznamenalo to, že bych jako přestal hledat jako ty hudebníky, jo. Takže jsem je jako hledal, furt se to točilo, teď tady mám vedle sebe stálici už delší dobu, no, že jo, Ráďu.
1: Já jsem věrnej, jak dlouho?
0: A my jsme zjistili, že jsme i příbuzní. Takže on musí být věrný. Já jsem si vlastně jako našel jeho sestřenku.
2: Davide, teď ti do toho trošku skočím, protože o Radkovi vím, že je i metalový bubeník a hraje s tebou vlastně ten holčičí pobrok, mimochodem krásný holčičí pobrok, který se líbí, ale máš tam i Honzu Fierka, který hraje v Melodious Date a to je opravdu světový metalový nářez a to už značí o tom, že si vybíráš opravdu ty nejlepší muzikanty.
0: Já nevím, mě asi prostě jako popáci nemají rádi, no. Se mnou hrajou jenom tvrdý kluci.
1: Ne, ale já jsem jen posluchač metalu. Táhne mě to prostě víc do toho popu, hrát pop.
0: A já si jako...
1: Strašně mi to baví.
0: Já si myslím, že hudba je jenom jedna. Prostě, jo, dobrá, přesně, jo. Já si taky poslechnu rád tvrdou hudbu. Já miluju třeba Linkin Park, jo. Nebo mám rád Rammsteiny. Ale mám vedle toho rád i ty Coldplay, prostě, jako jo. Nebo Evanescence se mně líbí, jo. Nebo Adele, jo. To jsou všechno jako skvělý, jako interpreti, jo. Mě třeba nejvíc jako mrzelo, když se rozpadly Mandraže. Já měl hrozně rád Mandraže, mě to fakt jako bavilo a dokonce s náma hrál i nebo zaskakoval vlastně ten kytarista, který tam taky nahrával, myslím ty kytary, myslím některý, no. Takže jako my tam říkám, tam se ty kapele u nás jako protočilo hodně lidí, kdo s náma jako hrál, no. Je to fajn, no.
2: Je to určitě fajn a je to stejné jako Vrásky štěstí, což je název další písničky od kapely David Pet, kterou si právě pouštíme. Příjemný poslech.

0: No, myslím, že dozněl další hit kapely David Pet a je vidět, Davide, že měl hodně rád mandraže, protože tohle to zní jako mandraže. Máš šanci se dostat tam někde do těch vod pro ty jejich faninky, protože tohle to oni milují. Ale pojďme teď zabruslit do příběhu, životních příběhů muzikantských, nějakých tragikomických, jestli nějaký máš v rukávu.
1: Tak to máme přesně nejlepší tragikomický příběh a poměrně čerstvý, no. My jsme jeli na koncert teď předminulou sobotu do Tehova. To je u Říčany u Prahy, jestli znáš. Tak jsme jeli odehrát nějakou akci a už začínaly jako nějaký bouřky, počasí jako vypadalo jako špatně, jo, ale nakonec jsme říkali, bude to asi snad dobrý. No, chytli jsme kroupy brutální na dálnici, my jsme ještě koupili jako novou kapelní dodávku, víš, takže hnedka jako ta premiéra byla ta, že spadlo pár, no, velké množství těch kroup, že jo, a teď úplně fakt jako déšť, bouře, jo, na dálnici auta prostě zajížděl ke kranici, jo, pár odvážlivců jako jelo dál, ale jinak jako všichni stáli. A my jsme přijeli teď na místo a my jsme tam měli být jako headlineři, jo. Tak my jsme tam nacovali tu dodávkou, to byl takový jako stán, jako víc, jako takový ten party stán, ale jako větší. Už jsme to všechno postavili a že začneme zvučit. A najednou, my jsme sledovali fakt jako pečlivě ten meteoradar, tu aplikaci, a teď z ničeho nic bleskově se tam prostě objevil ten červený mrak a uprostřed
2: červený
1: mrak, to je to úplně to, no, červený, to je to nejsilnější, a když uprostřed máš to bílý, tak je to hnedka nad tou stupnicí, jo. A teď všechno úplně v tom největším. My jsme se objevili z celé České republiky úplně na tom nejbrutálnějším místě, kde to fakt jako bylo, jo. A teď se to spustilo, bouřka. Řeka vznikla na silnici prostě, jo. Tam pluly lavice, kroupy, jo. Větve polámaný prostě padaly. My ten stan jsme drželi vlastními těly, protože fakt to bylo úplně něco šílného. Zvukařovi všechno zmoklo, nám nástroje vznikly, pedalboardy, bicí, jo.
2: Já dám vám budu ještě teď, jo.
1: Jo, takže my jsme se modlili a sušili.
0: No, to není moc smíchu.
1: A ta akce samozřejmě se nekonala. To je to nejvtipnější. Takže my jsme odjeli domů. Ještě tam, já jsem tam měl kamarádku, tak ta nás pozvala na čaj, aby jsme aspoň tam neměli marný výjezd. A jeli jsme domů, no, takže to se nám za, nebo mě vlastně, protože já jsem tam nejdýl v té kapele, já jsem to založil, my teď budeme mít i koncert vlastně 10 let v říjnu, to ještě zmíním, a za 10 let jsem jako nikdy nic takového nezažil teda, no.
0: Já za 40 let hraní vlastně tohle to zažil vícekrát a vždycky jsme to nějak dohráli.
1: No tak to je šílený, no. Je to mazec, jako my jsme se domluvili, jako pořadatel se k nám zachoval velice slušně, protože kdyby vznikly nějaké škody, že se nám to jako uhradí, tak jako naštěstí jako všechno vzniklo bez nějaké újmy, jo. Domluvili jsme se, že se ještě určitě do budoucna uvidíme, že nás tam jako chtějí, no, takže, ale asi až v příštím roce.
0: Ale my teď na rádiu Kroměříž v rokovém žvanci uslyšíme další písničku kapely David Pet, která to bude teď.
1: No teď je tam skladba Nezapomenu, která je strašně jako smutná a je úplně z jiného soudku než ty ostatní. To bude takový šok malinko taky. To je úplně něco jiného, to je pianová skladba. Já bych ještě chtěl říct, než to ještě jako pustíš, že to je skladba, kterou jsem vlastně složil jako vzpomínku na svoji babičku, která vlastně teď, to bude nedávno 5 let, co nás opustila, kterou jsem měl jako velice rád a skládal jsem to v ten moment, protože když ti odejde blízký člověk, tak seš jako plnej emocí samozřejmě, jo. Hodně intenzivní, no. Jestli jí to můžu věnovat teďkon, tak bych byl moc rád.
3: Nikdy nezapomenu na tvůj úsměv, babičko. Nikdy nezapomenu, jak hladila si mé líčko.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Husina, to je opravdu slabý slovo, protože tahle písnička, a myslím si, že u ní žádné dívčí oko nezůstalo suché. Opravdu emotivní a pocitová, těžce pocitová věc. Tvá babička ti dopřála teď více a více faninek, protože na tohle chytíš kdejakou. Teď se zeptám jinak, jste tady dva členové kapely, David Pet, mý hosté rokového žvance, ale v kapele je vás víc, tak zkusme představit i ty zbylé členy.
2: Nás je pět, hrajeme ve složení. Já zpěv klavír, Ráďa bubeník, máme saxofon, basovou kytaru a elektrickou kytaru.
1: Jména teda kromě vás dvou tady nepadnou asi.
2: No tam se to pořád tak strašně mění. Ne, jako v současnosti tam hraje Pavel Skalický na kytaru, hraje tam na basu buď Honza Firek, anebo Peťa Kořínek vlastně. Ale když nejsou tihle dva, tak musíme prostě najít i případně jako dalšího, jo. A na saxofonu hraje můj bratr. No, tím ho zdravím samozřejmě, on by mě to vyčetl, no.
3: Tak čau, jo, ne, já tě taky zdravím.
2: No jo, ty, aby ses nepochlubil o své přítomnosti.
1: Jak jsme se bavili o tom, že muzika je dobrá a ta druhá, tak tohle to patří do té první kategorie, kdy muzika, vaše muzika je opravdu dobrá. Není to rock, není to metal, ale je opravdu fakt výborná a myslím si, že si nám jde nejen na Moravě, ale i všude u nás, i na Slovensku si myslím své fanoušky, a kdyby vám štěstí přálo, což k tomu třeba hodně ještě faktoru, který k tomu musí přispět, abyste byli slavní nebo tak nějak řečeno, ale cítím tady veliký potenciál toho, že budete něco jak Mandraže.
2: Já bych ještě prostě potřeboval říct, že ty skladby, oni jsou třeba popově zaranžované, jo. Ale vždycky, a Ráďa to může potvrdit, ty live koncerty hrajeme jednou tak tvrději, jo. Takže jestli je něco pop, tak když to vynásobíme, tak je z toho pop rock. A jestli je něco pop rock, tak když to vynásobíme, tak je z toho rok.
1: Možná je to i špatně, protože ty faninky určitě čekají to, co máte nahraný.
2: My vždycky musíme, my to řešíme ještě tak, že na základě toho, že my cítíme dle situace, jako co si ta situace vyžaduje, jo? Protože když tam jako máš třeba v obecenstvu víc, nevím, holek, dětí, chlapů, prostě rockerů, jo, tak to je samozřejmě jako důležitý aspekt, podle kterého se řídíme, jo.
3: A jinak třeba co se týče jakoby interpretace tyhle písničky, nezapomenu, pak má ještě David nějaký, tak zbytek kapely odchází z podia a David tam zůstává sám s klavírem.
2: Já to mám rád, jako při těch koncertech, když si jako můžu fakt vyhrát s těmi emocemi těch lidí.
4: Jsi extrovert nebo?
2: Jsem extrovert, určitě extrovert. K tomu se dostaneme ještě, my tady máme i písničku introvert, ale to je teda až později. Ale já jsem rád, když vidím prostě smích, vidím pláč, vidím radost, vidím skákání, vidím smutek, a když se to prostě střídá, aby ty emoce byly silný, když to vidím a cítím, tak prostě to je hrozně silný moment, okamžik, a takový koncerty jsou za mě úplně ty nejlepší a nejsilnější.
3: Proč já nejsem ženská? Já tě
2: milovala.

Pusy trháš vatu a mě děláš chutě. Rok se s rokem sešel, atrakce jsou všude. Mixery, řetízáky, matějská pouť bude. Matějská pouť bude.

takže to mě zakoupil jsem. Horská dráha čeká na střelnici, mizí růže. Co je to za člověka? V pojídání burgerů právě soutěžíme, kdo jich sní nejvíc čase, tomu dva přikoupíme. Že to nezakoupil jsem, stánky procházíme,

0: Milí posluchači, posloucháte rokový žvanec na vlnách Rádia Kroměříž a mými dnešními hosty jsou David a Radek z kapely David Pet. Než si pustíme další písničku, která má trošku zvláštní název Bursty na grilu, což u nás na Moravě se vlastně vždycky napíchne na nějaký klacík, na halousku, na cokoliv a opíká se to ne u vás v Čechách. Je to trochu jináč, vy si to dáváte na grill. Je to opravdu trochu zvláštní, ale teď jsem dostal opravdu chuť na ten burst na grillu, jestli chutná trochu jinak než ten náš klasický na klacíku.
1: To kdybych věděl, že bursty na grillu ti chutnají, tak jsem nějaký přivezl dneska. Ne, bursty na grillu jsou dobrý. My to máme vyzkoušený. Protože každý vždycky jako zná, jestli ten burst napíchne na klacek, že jo.
2: Jo.
1: Ale my je děláme zásadně na rosti.
0: Ale to je to sami, ne?
1: No, není.
2: Skáče ve dvě řeči. Já jsem jenom chtěl říct, že ať se ta pinička jmenuje Busty na grillu, tak o bustech v té písnice není ani slovo.
1: To není vůbec pravda. To není pravda. Tak, pravda. Tak, a co a ve sloce se tam zpívá?
2: Co se tam zpívá?
1: Busty na grillu.
2: A jo, vlastně od referentu to tam není.
1: Ne, je ta písnička, je opravdu hodně pohodová, jo, o partě lidí, kteří jako se jako sejdou a udělají si na sebe čas a teď tam probíhá ten chill prostě, jako jo, klídek. Něco jako mají činasky, pohoda, klídek a tabáček, no, chápeš, jo? My máme prostě taky pohoda a klídek a tabáček, ale s bustama na grilu. Chápeš?
0: Chápu to, ale sedím si na vedení, protože furt mi to vrtá v hlavě, proč my tady napichujeme na klacíky a vy si to dáváte na grill. Já si myslím, že od teďka už i na Moravě budou, aby nebyl ten rozdíl mezi Moravou a Čechama vlastně v tom myšlení jiné, tak na Moravě začnou grilovat bursty. A nebo vy si je začnete napichovat, jak my pralidi tady na Moravě, na klacík. Já vím, že tady na Moravě vznikly nějaké ty guláš festy a přenesli se to do Čech a teď se přenese vlastně od vás, že tam máte ty bustofesty k nám na Moravu.
1: Je to všude stejný.
0: Ovšem, pojďme si říct, že k téhle písnice existuje i videoklip, tak něco o tom požmaňme.
1: I k této skladbě jsme vlastně natočili hudební videoklip. Vzpomínáš, to bylo v Praze, v tom parku, na Parukářce.
2: A bylo 40 stupňů hodně.
1: Já jsem tam málem umřel. Já jsem málem měl fakt památník na Vítkově, jak je tam ten kůň, ne? Já jsem umřel vedle toho koně málem. Tam pralo slunce, ty tam ještě vlála ta česká vlajka, víš co? Takže, ale to bylo náročné natáčení, jako fyzicky to bylo opravdu...
2: Protože když si vzpomínáš, jak jsme nosili všechny nástroje ze spoda až nahoru...
1: Teď se tam nedá dojet autem nikam, jo, no, takže jako masakr, no.
2: Takže jako já jsem měl jako chuť všechno to jako v půlce toho kopce zahodit, kam prdím na to, já už nebudu hrát.
1: No, ale jako výsledek, myslím, že se jako povedl, nám s tím jako pomáhal, ještě jako kamarád, jo, tímto zdravím Magic Lepik, ahoj, ahoj, ten nám to taky jako hodně pomáhal zprostředkovat a jo, i tenhle ten klip můžete vidět a slyšet na YouTube.
0: Ale teď zvukový záznam zazní na vlnách Rádia Kroměříž v rokovém žvanci, takže jdeme na písničku Bursty na grilu, David Pet.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Já jsem trochu takovej dinosaurus, jak jsme se bavili, že používáte samply, tak já si nepamatuju za celou dobu těch 40 let, že bychom s některou kapelou použili nějaký sample nebo playback. Ovšem v dnešní době je to trochu jinak, používá se to a mám pocit, že už hraju v poslední kapele, která hraje ještě naživo. Ono se to nevyplácí, protože kolikrát nemůžu, nebo na druhý den a tak dále, ty hlasivky dostávají záhul a někdy to nevyjde. Lidi ti napíšou zkrátka sprostě, že ti to nejde, že už jsi starý a tak dále, ale chci se vyhnout tomu, abych do svého muzikantského důchodu dožil s živým zpěvem. Zkrátka, si lidi nadávají. Jsou tady kapely, teď narážím na jednu, které moje děti říkají, je to MP3, protože opravdu moc roku tady hráli na playback a lidi na ně chodili jak vstekli.
3: Mně se líbí, když členové kapely v té kapele zpívají jako vokál, jo, aby je to mnohem větší, je to živější, je to silnější. Když je to zaspívaný dobře, tak ta kapela potom jako víc vyniká nad těmi ostatními. Jo, jako mě nebaví jako muzikanta jenom všechno prostě pouštět, to umějí všichni, jo, ale dát tam to srdce a poslat ten vokál prostě naplno a čistě, takových kapel jako tady není tolik. Jako.
2: Já se teď musím zasmát, protože já taky čistě nikdy nezaspívám, protože jsou ještě navíc hluchý na jedno ucho, takže už to není ono, ale jsem strašně rád, když mi to vyjde a dávám to tam, že se doplazím k těm vrchním falzetům a zařvu jak Jirka Schellinger. Zkrátka mě to baví. Já jsem neslyšel, ale Radek tam k tomuto tématu vlastně ještě něco měl.
3: No, on se brání zpívat, protože on mě pořád prosí na kolena. Já už jsem ho donutil, aby si koupil i náhlavní mikrofon a má fakt jako super. Teď on dokonce i na akci chválil zvukář. Konečně bubeník, který má dobrý jako mikrofon. My milujeme Sennheisery totiž, takže my jako zpíváme nejradši na Sennheiser. A rád si ho koupil a když si ho konečně koupil a naučil se i zpívat některé písničky, tak teď jako zase jako protestuje, no. Takže já nevím, co s tím, profackovat možná, nebo...
4: Takže, no, nevím. Takže já myslím, že na ty vokály je výborný Milan, jako jeho bratr. Ten tomu jako dodává hodně šťávy, co to. Já jenom tak jako můžu být zprostej.
2: Já chtěl teď písknout, že řekneš konečně nějaký sprostý slovo. Vy nejste ještě rokezi, tady když přijedou Ostraváci, tak to tady líce a já pískám. No nic to, vy jste trošku slušnější kapela, samozřejmě je to k dobru. Já to opravdu nechci nějak zlehčovat, vy jste opravdu kapela, ke které se vlastně ty sprostý slova ani nehodí. Vy jste pro mladý holky a tam byste měli být slušní. Zůstaňte slušní a já jako starý dinosaurus budu sprostý.
3: A je hrozně slušný. Já jako neodpustím nic. Já jsem opravdu na těch zkouškách, já to mám jako ve své režii a já vždycky chci, aby to bylo co nejlepší, protože pro mě ta hudba je to nejvíc, jo, a je důležité, aby jsme tam všichni odváděli kus práce.
4: No, to rozhodně.
3: Jo, poctivý práce, takže když potom jako se jedná, nevím, o 25 písniček, jo, tak kurník, už to hrajeme jako po několikátý, tak už by se z toho mohl do prdele naučit, jo. Takže jako ho jebu. Já už jsem teďkon vlastně sundal i pásek z kalhot, že jo, no, že vás jako tam...
4: Teď jsem to chtěl říct, já bych doporučil ještě posluchačům, aby si našli naši reelka, který tačíme tady s Davidem, popřípadě je tam toho kapela, a tam je vidět, jak tenhle pan frontman, jak je na nás zlej, jak nás šikanuje, jak nás řeže páskem.
3: Ale samozřejmě nikdo to nesmí brát osobně. Jedná se pouze o vtip, je to content, který má sloužit pouze pro pobavení. Takže přátelé, já opravdu nejsem žádný násilník, neposílejte na mě žádné nějaké výstrahy nebo něco, aby mě navštívila třeba nějaká záchranná složka nebo něco.
4: To ne, to vůbec, ale doporučuju se na ty videa podívat.
3: Jo, budeme rádi samozřejmě i za jakýkoliv odběr nebo sledování na sociálních sítích, ať už na Instagramu, Facebooku, TikToku, YouTube. Najdete nás tam pod David Pet a tam najdete i veškeré vlastně aktuality, ať už ohledně koncertů nebo jakýchkoliv dalších informací.
2: Pojďme si teď pustit už další písničku, kterou kluci vybrali.
3: Útěky. Ten o nevěře. My máme dvě skladby o nevěře. Jednu ze strany pánů a tu druhou ze strany ženy. Útěky je, to je skladba, která je o nevěře ze strany mužů. Tak. Takže ať se vám to líbí.

0: milována.
1: Otázka na Davida teď vlastně. Všiml jsem si, že zbyl i v nějakých soutěžích a o tom bychom mohli taky požvanit, protože ten rokový žvanec vlastně o tom to všem je.
2: Byl jsem Superstar celkem dvakrát, což je pěvecká soutěž, jo. Tam je to hodně jako o tuhle soutěž zájem, je tam přes 10 000 jako účinkujících, jo. Tak to mě jako nevyšlo prostě, jako bohužel. A já měl připravenou jenom českou písničku a chtěli jako po mě tam jako anglickou i českou a mě ta angličtina přece jenom jako neříkám, že jako nespívám nic anglicky, dneska už si zaspívám rád anglicky, ale tenkrát jsem neměl žádnou anglickou připravenou, tak oni to brali jako, že jsem přišel prostě nepřipravený, no. takže no tak jsem prostě, ale já jsem si říkal, že když jdu do Československa hledá Superstar, že jako ta čeština jako bude stačit na první výběrové kolo, jo. A případně bych se jako v případě postupu bych jako se naučil nějakou anglickou, no. To tak se nestalo, no tak jsem jako nepostoupil, no. A teď jsem, to je možná 2 roky dozadu, 3 na nejvíc, jsem byl Československo má talent, jo. A to si myslím, že jako soutěž jako byla víc pro mě, tahleta, jo. Tam jsem se probojoval mezi 200 nejlepších, jsem se objevil vlastně na těch televizních obrazovkách a tam jsem šel ne jako zpěvák, ale jako interpret, kapela, prezentovat vlastní autorské věci. Takže to bylo jako dobrý, no. To na to vzpomínám, škoda, že jsem teda vypadl, no, ale. A teď jsem aktuálně ještě v jedné soutěži, a to je Hlas Česka, Moravy a Slezska, kde se mě podařilo postoupit z toho výběrového kola. Je to také v kategorii autorská tvorba a teďkon v září, tuším, že 26, je semifinálové kolo. Takže se připravuji a udělám maximum pro to, no, aby se mě podařilo opět postoupit.
3: Tak mi samozřejmě kapela drží palce.
2: Já doufám, že mě v případě přijdeš podpořit, jako když budeš mít volno.
1: Já určitě toho volna moc nemám, ale posluchači rády, jak Kroměříš, potažmo rokového žvance, tě doufám všichni podpoří, ale my si teď už pojďme pustit další skladbu kapely David Pet s názvem Introvert.
2: Je to tak, pojďme na to, ať se vám to líbí.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Já teď vařím kafe a vy uvádíte další skladbu, kterou si pustíme.
2: Další skladbu, kterou si pustíme, nese název Křižovatky, která je vlastně o pomocné ruce, takže ta se vždycky hodí, že jo? Radku, ty hraješ hrozně rád i tu skladbu.
3: Strašně rád.
2: My totiž hrajeme i bez samplu a bez kliku, takže ona je opravdu taková jako čistá, ale zároveň je taková i jako rocková, jako no, viď?
3: Je tam určitě...
2: Je to hodně o kytarách, no, tahle ta věc.
3: Ale tím, jak začíná, tak by nikdo neřekl, že se z ní potom stane.
2: Ne, tak ona začíná něžně, ale jako vygraduje, no.

0: Přátelé, je tady ten poslední vstup dnešního rokového žvance, jelikož hodinka se nám rázně zkrátila a já musím jim dnešním hostům Davidovi a Radkovi z kapely David Pet poděkovat, jelikož vážili tu 350-kilometrovou cestu do kroměřížského rádia, za což jsem vám strašně moc vděčný, že jste přijali to pozvání, že jste přijeli, že jste byli ochotni vykládat a hlavně jste pustili úžasnou muziku, takže úžasnou muziku, na kterou vlastně zbalíte tady na Hradišťsku, Zlínsku a Kroměřížsku své faninky a možná i ty 4% fanoušky. Já k těm 4% nepatřím, já jsem úplný heterák, ale v každém případě do rockerské žákovské knížky vám píšu jedničku s hvězdičkou za to vykládání, za vyprávění, ale hlavně za tu muziku, kterou jsme tady dneska poslouchali. Je to perfektní a dnešním dnem se stávám vaším právoplatným fanouškem, takže jsem fanouškem kapely David Pet. Kluci, ještě jednou moc krát děkuji.
1: To je hezký, to je krásný. My chceme poděkovat určitě za pozvání, že jsme tady dneska mohli být s tebou ve studiu, že jsme mohli pro vás všechny posluchače Rádia Kroměříž vysílat a doufám, že se vám hudba naše líbí a že se někdy někde uvidíme, uslyšíme. Ještě jednou díky moc a naviděnou někdy brzy.
0: Já být váma a teď ta příležitost vlastně ještě tady je připomenout vaše výročí.
1: Přesně tak, 10. výročí. Přátelé, je to tak, my máme velký výročí a to 10 let, David Pet, 10 let na scéně. Já bych vás moc rád všechny posluchače Rádia Kroměříž pozval na tuto velkou událost, která proběhne 24. října tohoto roku 2026 na Nové Americe u Jaroměře, kde to bude opravdu veliké, bude tam i více kapel, které s námi vystoupí, je tam hotel, je tam restaurace, program pro děti, můžete se zapojit i do soutěží, sledujte nás na Instagramu David Pet, na Facebooku, TikToku a všude možně, kde se dozvíte více informací a no určitě tam nechcete chybět, bude to fakt skvělý a moc nám tím uděláte radost.
2: Protože už se na to jako fakt dlouho chystáme, už jsme o tom mluvili už před rokem, že to prostě...
1: My jsme bohužel ten koncert měli přesunutý, který jako ze strany pořadatele teda, on měl proběhnout dřív, takže kdyby to vyšlo vlastně, tak teď už by nešlo vlastně se té akce zúčastnit. Takže teď už to vyjde na 100% a 24. října se na vás všechny moc těšíme.
0: Kluci, ještě jednou moc krát děkuji a myslím si, že já a Rádio Kroměříž na té vaší výroční akci nebudeme chybět a taky si myslím, že nějaké ty faninky z dosahu vln Rádia Kroměříž přijedou s náma. Takže těšíme se na tu akci a já už popřeju všem posluchačům jenom krásnou bezbolestnou noc a pustíme si písničku s názvem Vše, jak má být.
1: My se snažíme dělat samozřejmě jako hudbu pro všechna pohlaví. Jako. nejenom pro holky a děti.
2: Myslíš těch 69, to
1: ne, my děláme, ne.
0: V každém případě jedna rada do života, ona muzika se dělá hlavně pro holky a za těma holkama pak přijdou kluci.
1: Tak já to přeformuluji. Tak holky, přijďte, doražte a můžete s sebou vzít i partnery samozřejmě.
0: A teď už po druhé uvedená písnička s názvem Vše, jak má být kapely David Pet. Čau, čau.
1: Na viděnou.
3: Usínám, má duše odchází někam tam, kde ještě láska bdí nevinná. Pohyby světa chcem přečkat konec léta. Truchlivé večery a chlad.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice pořídila dvě nové sanitky. Ve strategické průmyslové zóně v Holešově přibude zeleň. A do vedení Slovácka se vrací Michal Kadlec.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pacienti kroměřížské nemocnice budou cestovat pohodlněji a bezpečněji. Dopravní zdravotní služba převzala dvě nové sanitky, které nahradí dosluhující vozy. Modernější vozidla nabízí více prostoru pro pacienty i zdravotní personál a umožní efektivnější organizaci přepravy. Nemocnice do jejich pořízení investovala více než 3,6 milionů korun. Dopravní zdravotní služba ročně zajistí převoz desítek tisíc pacientů.
0: Holešovsko.
1: Zlínský kraj investuje více než 14 milionů korun do výsadby stromů, keřů a dalších krajinářských úprav ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Vzniká také nový biokoridor pro volný pohyb živočichů a dokončuje se více než 3 kilometry dlouhá cyklostezka, která propojí průmyslovou zónu s městem. Kraj chce vytvořit příjemnější prostředí nejen pro zaměstnance, ale také podpořit ochranu přírody a rozvoj celé lokality.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce spravedlivější rozdělování daňových příjmů. Ústavní soud zamítl návrh na změnu systému rozdělování daňových příjmů mezi kraji. Podle vedení Zlínského kraje současný model zvýhodňuje některé regiony a Zlínský kraj patří mezi ty, kteří získají méně peněz. Hejtman Radim Holiš uvedl, že kraj bude dál usilovat o změnu systému a spravedlivější financování.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalové Slovácko posílilo své sportovní vedení. Novým sportovním manažerem klubu se stal bývalý reprezentant a klubová legenda Michal Kadlec. Odchovanec uherskohradičského fotbalu se po skončení hráčské kariéry vrací do známého prostředí a bude se podílet na sportovním směřování klubu i tvorbě kádru pro nadcházející sezónu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. Student z Uherského Brodu patří mezi nejlepší v republice a kroměřiští karatisté uspěli na Polish Open.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a obnovu Podzámecké zahrady. Peníze pomohou například s péčí o stromy a zeleň, opravami parkovacích cest, údržbou vodních ploch nebo historického oplocení. Podzámecká zahrada, která je společně s arcibiskupským zámkem součástí památek UNESCO, patří mezi nejnavštěvovanější místa ve městě a využívají ji místní obyvatelé i turisté.
0: Uherskohradišťko.
1: Student gymnázia Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Alex Fever získal titul nejlepší student 2026 v celostátní soutěži. Porotu zaujal nejen výbornými studijními výsledky, ale také úspěchy v astronomii, astrofyzice a dalších olympiádách. V soutěži se prosadil mezi desítkami středoškoláků z celé České republiky.
0: Zlínsko.
1: Domov pro seniory Burešov ve Zlíně získal první místo v celostátní soutěži Cena inovace v sociálních službách. Odbornou porotu zaujal projekt DigiPéče Burešov, který pomocí umělé inteligence pomáhá sociálním pracovníkům s administrativou a umožňuje jim věnovat více času klientům. Nový systém se souhlasem klienta pořizuje zvukový záznam rozhovoru, který následně přepíše a připraví návrh zápisu. Podle domova se tak čas potřebný na zpracování sociálního šetření zkrátí o 75%.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Karatisté z oddílu Sport Karate Kroměříž zaznamenali úspěch na prestižním mezinárodním turnaji Polish Open 2026 v polském Bielsku Biele. Na turnaji se představilo téměř 2000 závodníků z 30 zemí světa. Největšího úspěchu dosáhla Ivana Laštůvková, která v kategorii Masters vybojovala zlatou medaili. Výborně si vedli také reprezentanti kroměřížského oddílu, kteří získali cenné zkušenosti v silné mezinárodní konkurenci. Podle trenéra Jindřicha Geislera jsou právě podobné turnaje důležité pro další sportovní růst mladých závodníků a potvrzují kvalitu kroměřížského karate.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

de aquí.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž. Svět techniky je tady s námi taky. Družice na oběžné dráze Země zaznamenala vysoce energetické gamma záření, které by mohlo souviset s takzvanou temnou hmotou. To je ale fenomén. Vědci analyzovali data z oblasti nad a pod naší galaxií a zjistili, že část signálu nelze vysvětlit běžnými kosmickými jevy. Podle studie může jít o nepřímý projev interakcí temné hmoty, která má tvořit zhruba čtvrtinu vesmíru. Odborníci ale upozorňují, že výsledek zatím není definitivní a bude potřeba dalšího měření a potvrzení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

neznáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž. První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice pořídila dvě nové sanitky. Ve strategické průmyslové zóně v Holešově přibude zeleň. A do vedení Slovácka se vrací Michal Kadlec.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pacienti kroměřížské nemocnice budou cestovat pohodlněji a bezpečněji. Dopravní zdravotní služba převzala dvě nové sanitky, které nahradí dosluhující vozy. Modernější vozidla nabízí více prostoru pro pacienty i zdravotní personál a umožní efektivnější organizaci přepravy. Nemocnice do jejich pořízení investovala více než 3,6 milionů korun. Dopravní zdravotní služba ročně zajistí převoz desítek tisíc pacientů.
0: Holešovsko.
1: Zlínský kraj investuje více než 14 milionů korun do výsadby stromů, keřů a dalších krajinářských úprav ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Vzniká také nový biokoridor pro volný pohyb živočichů a dokončuje se více než 3 kilometry dlouhá cyklostezka, která propojí průmyslovou zónu s městem. Kraj chce vytvořit příjemnější prostředí nejen pro zaměstnance, ale také podpořit ochranu přírody a rozvoj celé lokality.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce spravedlivější rozdělování daňových příjmů. Ústavní soud zamítl návrh na změnu systému rozdělování daňových příjmů mezi kraji. Podle vedení Zlínského kraje současný model zvýhodňuje některé regiony a Zlínský kraj patří mezi ty, kteří získají méně peněz. Hejtman Radim Holiš uvedl, že kraj bude dál usilovat o změnu systému a spravedlivější financování.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalové Slovácko posílilo své sportovní vedení. Novým sportovním manažerem klubu se stal bývalý reprezentant a klubová legenda Michal Kadlec. Odchovanec uherskohradišťského fotbalu se po skončení hráčské kariéry vrací do známého prostředí a bude se podílet na sportovním směřování klubu i tvorbě kádru pro nadcházející sezónu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Streamovací platforma Canal Plus chce posílit svůj věhlas na českém trhu. Po úspěšném thrilleru Moloch a dobové dceři národa proto natáčí další tuzemský seriál slibující netradiční žánrové pojetí. Novinka Zmizení Sáry Lindertové, jež má předlohu ve stejnojmenné knize od české autorky Kateřiny Šardické, se aktuálně natáčí v prostorách pražského metra a láká na neotřelý mix mysteriózního thrilleru, psychologické podívané a fantazy. Jak napovídá název, šestidílná série bude pojednávat o zmizení mladé Sáry, studentky psychologie, po níž se slehne zem v pražském metru. Jediné, co po ní zbude, je znepokojivý záznam z bezpečnostní kamery. Brzy začíná být jasné, že pod povrchem Prahy není nic, jak se zdá, a skrývá se zde neviditelné zlo. Projekt se navíc může pochlubit skvělým obsazením, které je složeno jak z mladých talentů, tak z prověřených hereckých tváří. Seriál propojuje silný thrillerový příběh se současnými mezigeneračními tématy a má jasný mezinárodní potenciál. Jedná se tak o ještě ambicioznější projekt, než jakým byla Dcera národa. Zda nám tvůrci nadělí atmosférické a žánrové pestré dílo, uvidíme na Canal Plus na jaře příštího roku.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

až jednou nezvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. Student z Uherského Brodu patří mezi nejlepší v republice a kroměřiští karatisté uspěli na Polish Open.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a obnovu Podzámecké zahrady. Peníze pomohou například s péčí o stromy a zeleň, opravami parkovacích cest, údržbou vodních ploch nebo historického oplocení. Podzámecká zahrada, která je společně s arcibiskupským zámkem součástí památek UNESCO, patří mezi nejnavštěvovanější místa ve městě a využívají ji místní obyvatelé i turisté.
0: Uherskohradišťko.
1: Student gymnázia Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Alex Fever získal titul nejlepší student 2026 v celostátní soutěži. Porotu zaujal nejen výbornými studijními výsledky, ale také úspěchy v astronomii, astrofyzice a dalších olympiádách. V soutěži se prosadil mezi desítkami středoškoláků z celé České republiky.
0: Zlínsko.
1: Domov pro seniory Burešov ve Zlíně získal první místo v celostátní soutěži Cena inovace v sociálních službách. Odbornou porotu zaujal projekt DigiPéče Burešov, který pomocí umělé inteligence pomáhá sociálním pracovníkům s administrativou a umožňuje jim věnovat více času klientům. Nový systém se souhlasem klienta pořizuje zvukový záznam rozhovoru, který následně přepíše a připraví návrh zápisu. Podle domova se tak čas potřebný na zpracování sociálního šetření zkrátí o 75%.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Karatisté z oddílu Sport Karate Kroměříž zaznamenali úspěch na prestižním mezinárodním turnaji Polish Open 2026 v polském Bielsku Biele. Na turnaji se představilo téměř 2000 závodníků z 30 zemí světa. Největšího úspěchu dosáhla Ivana Laštůvková, která v kategorii Masters vybojovala zlatou medaili. Výborně si vedli také reprezentanti kroměřížského oddílu, kteří získali cenné zkušenosti v silné mezinárodní konkurenci. Podle trenéra Jindřicha Geislera jsou právě podobné turnaje důležité pro další sportovní růst mladých závodníků a potvrzují kvalitu kroměřížského karate.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. A ještě musím pochválit tebe. Tebe česká řeči, jazyku z nejtěžších mezi všemi, jazyku z nejbohatších všemi významy a odstíny, řeči nejdokonalejší, nejcitlivější, nejkadencovanější ze všech řečí, které znám nebo jsem slyšel mluvit. Chtěl bych umět napsat vše, co dovedeš vyjádřit. Chtěl bych užít alespoň jedinkrát všech krásných, určitých živoucích slov, která je v tobě. Nikdy si mi neselhala, jen já jsem selhával. Nenachází je ve své tvrdé hlavě dosti vědomí, dosti vzletu, dosti poznání, abych to vše přesně vyjádřil. Musel bych žít s kterým životem, abych tě poznal. Dosud nikdo nesledl vše, co jsi. Ještě si před námi tajemná, překypující a plná dalekých výhledů budoucí vědomí národa, který vzestupuje. Karel Čapek, Chvála české řeči.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

walking away from you. Radio Kroměříž. Radio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž, jsme si blízko.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkování.

mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

Mám nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. Student z Uherského Brodu patří mezi nejlepší v republice a kroměřiští karatisté uspěli na Polish Open.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a obnovu Podzámecké zahrady. Peníze pomohou například s péčí o stromy a zeleň, opravami parkovacích cest, údržbou vodních ploch nebo historického oplocení. Podzámecká zahrada, která je společně s arcibiskupským zámkem součástí památek UNESCO, patří mezi nejnavštěvovanější místa ve městě a využívají ji místní obyvatelé i turisté.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Student gymnázia Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Alex Fever získal titul nejlepší student 2026 v celostátní soutěži. Porotu zaujal nejen výbornými studijními výsledky, ale také úspěchy v astronomii, astrofyzice a dalších olympiádách. V soutěži se prosadil mezi desítkami středoškoláků z celé České republiky.
0: Zlínsko.
1: Domov pro seniory Burešov ve Zlíně získal první místo v celostátní soutěži Cena inovace v sociálních službách. Odbornou porotu zaujal projekt DigiPéče Burešov, který pomocí umělé inteligence pomáhá sociálním pracovníkům s administrativou a umožňuje jim věnovat více času klientům. Nový systém se souhlasem klienta pořizuje zvukový záznam rozhovoru, který následně přepíše a připraví návrh zápisu. Podle domova se tak čas potřebný na zpracování sociálního šetření zkrátí o 75%.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Karatisté z oddílu Sport Karate Kroměříž zaznamenali úspěch na prestižním mezinárodním turnaji Polish Open 2026 v polském Bielsku Biele. Na turnaji se představilo téměř 2000 závodníků z 30 zemí světa. Největšího úspěchu dosáhla Ivana Laštůvková, která v kategorii Masters vybojovala zlatou medaili. Výborně si vedli také reprezentanti kroměřížského oddílu, kteří získali cenné zkušenosti v silné mezinárodní konkurenci. Podle trenéra Jindřicha Geislera jsou právě podobné turnaje důležité pro další sportovní růst mladých závodníků a potvrzují kvalitu kroměřížského karate.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.